0: A atrakcí pro nejmenší. Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
1: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
3: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit, vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
2: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
4: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
2: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
3: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
2: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
4: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
2: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
5: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
6: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
7: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
2: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
9: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
10: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
11: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
8: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
10: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
8: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
12: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
8: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
5: Na matematiku.
13: Jo, a
5: kde
13: se ještě těší?
5: Já na matiku, já taky.
14: Na tělocvik. Na matiku.
8: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
15: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
16: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
17: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
15: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
18: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
15: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
10: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
15: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
19: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
20: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
19: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
0: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
19: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
21: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
19: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: No, jako pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí,

0: Jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd. Prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes Booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu, přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše,

0: integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
1: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, s jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
0: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni pravým hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
0: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámili s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí.

0: budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil je zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to ale všechny sochy a všechny postranní oltáře. Právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede na návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou, pokrytou dřevěným šindelem,

0: České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
1: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
2: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
1: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Palova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základní mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední dvě z nich se podařilo najít teprve

0: letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už pátý ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
2: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
1: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
3: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
1: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
2: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
1: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
3: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
1: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
4: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
5: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
6: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
1: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
8: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích. Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
9: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
10: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
7: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
9: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
7: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
11: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
7: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
12: Na matematiku.
13: Jo, a kde se ještě těší?
14: Já na matiku.
15: Já taky.
16: Na tělocvik.
17: Na matiku.
7: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
18: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
10: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
19: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
18: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic plzeňského kraje.
20: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
18: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
9: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
18: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
21: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
22: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
21: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace ELIA, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
14: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
21: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
15: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
21: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, než kdy prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No tak úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů.

0: jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
0: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberku, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení, tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství podobenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbourali. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku, já taky.
22: Na tělocvik. Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
23: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
24: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
25: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
23: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
26: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
23: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
23: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
27: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
28: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
27: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
27: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
27: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo? Žádný světla, jo? Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo? Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky. A ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11.

0: 12. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
1: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
0: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
2: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
0: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
3: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
4: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
0: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Na dně integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
6: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
7: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
8: Co je hlavním cílem akce?
7: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
8: Co patří k těm vrcholům toho programu?
7: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
8: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
7: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
6: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
9: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je jich celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
8: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, s jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
9: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právem hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
8: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání

0: Poledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
1: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
2: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
1: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
2: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
1: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
3: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
2: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
3: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
4: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
2: A co jste ještě vyzkoušeli?
4: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
0: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
5: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
6: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdil jí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
7: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problém a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
6: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
8: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
6: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou.

0: Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady po tom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak najít.

0: Jdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
2: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
3: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
4: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
3: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
5: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou, kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak...

0: na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
0: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
2: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
2: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
3: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
4: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
5: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
6: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
5: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
7: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt pání samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
5: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří.

0: tří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberg vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20.30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi naším týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtami darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. No, já jsem to skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže

0: Že udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
1: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
2: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
1: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
3: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
4: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
5: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
1: Vesmírné dobrodružství ve Škodalandu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
7: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
8: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
9: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
6: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
8: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
6: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
10: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
6: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
11: Na matematiku.
12: Jo, a kdo se ještě těší?
13: Já na matiku.
14: Já taky.
15: Na tělocvik.
16: Na matiku.
6: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
17: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
9: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
18: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého oboru, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
17: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
13: Masaryková třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
17: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
8: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
17: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
14: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
15: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
14: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
16: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
14: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
19: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
14: Ať už vás tedy zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. A co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to

0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
1: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Fryšták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
2: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tu, kde nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
1: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Fryštáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
3: D49 nemá pomáhat jenom Holešovu, Holešovsku, nemá pomáhat jenom Fryštáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii.

0: Evropy. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
1: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní.

0: Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
1: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: Pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou, kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima.
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

0: Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdil opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
1: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti. A to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
0: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 km. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 km protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 km.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberku, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa,

0: který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil je zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spáli nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
4: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
3: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
3: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
4: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
1: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20.30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
5: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
6: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
5: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
1: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
0: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
1: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřený. Dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky, což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší. Já jsem
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídaví, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání. Umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, shlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický

0: i rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
1: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
2: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
3: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
0: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
2: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
0: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
4: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
0: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
5: Na matematiku.
6: Jo, a kde se ještě těšíte?
7: Já na matiku, já taky.
8: Na tělocvik.
9: Na matiku.
0: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
10: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
3: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
11: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
10: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
12: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to tělo jsou vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
10: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
2: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
10: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
8: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
7: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
9: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
7: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
13: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
7: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě.

0: Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi. A děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
1: A jak vybíráte ty kapely?
0: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Mm-hmm. Takže to je taková, taky taková specialita.
1: Mm-hmm, to určitě, to určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
0: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
1: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
0: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
1: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
1: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
1: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
0: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
1: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
0: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
1: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
1: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No, to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
0: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný

0: tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
1: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
2: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů.

0: roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil je zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojit.

0: bojovat, takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřený. Dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky, což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince s

0: Se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
1: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti. Tak.
2: Takže za to takhle pamětní mince?
1: No, tak rozdávali mince na 80. No, já jsem to skoro polovinu tady strávil.
2: Tady na tom hřišti.
3: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
4: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy, takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo

0: kouzelným momentem.
1: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základních škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
2: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
3: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
2: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
4: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
2: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
5: Na matematiku.
6: Jo, a kdo se ještě těší?
5: Já na matematiku, já taky.
7: Na tělocvik.
8: Na matiku.
2: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
1: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
10: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
9: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
11: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
9: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
0: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
9: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
8: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
7: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
12: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
7: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
13: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
7: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídaní, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sour Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sour Heaven 2026 z Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělal kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně zbrusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor k policii daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi.
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právem hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně

0: hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
1: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 km. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 km protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 km.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník

0: festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Tak. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
3: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu.

0: řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u Čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívod vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
1: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
0: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
2: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
3: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
2: No, tak rozdávali mince na 80. No, já jsem to skoro polovinu tady strávil.
3: Tady na tom hřišti.
4: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
1: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
14: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
11: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
13: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
11: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
15: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
11: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
16: Na matematiku.
17: Jo, a kdo se ještě těší?
18: Já na matiku.
19: Já taky.
20: Na tělocvik.
21: Na matiku.
11: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
14: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
23: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
22: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
24: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
22: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
13: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
22: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
18: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
2: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
19: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
2: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
20: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňujou hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
2: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom Muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometrů dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obsluhu.

0: na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě

0: výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
3: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
0: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupili podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace ELIA, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty proflákle top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé je zdarma veškeré parkování a za druhé je zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání. Já bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři.

0: v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
1: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
0: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
1: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady po tom všem, čím prošla, stále je.
0: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
1: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
0: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
1: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
0: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
1: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
0: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
0: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
1: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
0: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
1: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
0: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
1: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
0: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
1: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
0: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
0: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasického výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejíž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděl jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to tělo jsou vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tedy zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká,

0: Říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právem hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí, a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
1: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
0: Je to skutečně tak, a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce, a myslím si, že to k tomu patří, a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
2: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
3: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
1: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
3: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
1: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
3: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
4: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
1: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
4: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé, a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
5: Líbilo se mi, jak hasičský oblek.
1: A co jste ještě vyzkoušeli?
5: Se podívat na velké nůžky, válec, a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
2: Děti se také zapojili do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
6: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
7: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
8: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné KKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti, a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného, a ohrožujeme zdraví obyvatel.
7: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
9: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
7: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil je zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady

0: největším pokladem je malá soška plzeňské Madony. Ta je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejvzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
0: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
0: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
0: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
0: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy

0: Drogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
2: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
3: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
4: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
3: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama události 20. století.
5: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Já jsem to skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
12: Na matematiku.
3: Jo, a
12: kde
3: se ještě těší?
12: Já na matiku. Já taky.
13: Na tělocvik. Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
19: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
20: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul,

0: Celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let a já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů, nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
1: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
2: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
3: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
2: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
4: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
2: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
6: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
5: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
7: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
5: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
8: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
5: Ať už vás tedy zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtržmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty proflákle top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026. Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte.

0: dělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberg vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili.

0: nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
0: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
0: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
0: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky Hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti. No.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
9: Já
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděl jsem tady všechny skoro ty planety. Je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těšíte?
21: Já na matematiku, já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to tělo jsou vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací, a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problém a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky

0: 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejvzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všechno stojí za vidění.
2: Po 200

0: V letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
1: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
0: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17:30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
0: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
1: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
0: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
1: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
0: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
1: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
0: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
1: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
0: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
0: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbourali. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku. Já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro Televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech-Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech-Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech-Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech-Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností,

0: napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřela

0: Otevřena byla na začátku června 2021.
1: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
0: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
0: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že se zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
1: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
0: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
0: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
0: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
1: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
0: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale

0: Naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
1: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
3: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takového toho striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
2: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
4: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
2: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
5: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
2: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě

0: prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi. A děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
1: A jak vybíráte ty kapely?
0: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Hmm. Takže to je taková specialita.
1: Hmm, to určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
0: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
1: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
0: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
1: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
1: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
1: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
0: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
1: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
0: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
1: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
1: se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
0: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
0: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
0: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Killed Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů.

0: Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá souška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17:30 a zavede návštěvníky návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny.

0: ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že se zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Dá Dalším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. a 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě

0: je vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
1: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
0: No, to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
1: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
2: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
1: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
0: Obojí.
2: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
1: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
2: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
0: South of Heaven 2026 Zbytiny.
1: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Killed Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometrů dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byl

0: Pátý ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě

0: přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze shora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
0: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu

0: levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější.

0: Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
1: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
2: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
1: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
3: Na matematiku.
4: Jo, a kdo se ještě těší?
5: Já na matiku.
6: Já taky.
7: Na tělocvik.
8: Na matiku.
1: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
10: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
11: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
9: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
12: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
9: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
0: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
9: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
13: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
14: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
13: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace ELIA, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
5: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
13: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
6: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
13: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda.

0: že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním, protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi, za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu, přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nima?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč

0: až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
1: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
0: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o 2 roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice.

0: Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze shora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta

0: synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu,

0: Lemovaná 25 kapličkami, její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základní mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škoda Land už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škoda Landu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku, já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
24: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
28: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
29: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
28: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
28: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
28: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtržmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jak, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Selovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace

0: My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o 2 roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také 2 výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské 2. největší synagogou v Evropě a 3. největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně 2 věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně 2, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár

0: jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
0: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že se zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20.30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších

0: prvních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
1: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
2: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
1: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův Hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
0: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
0: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti. No.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
9: Já jsem
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, když jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těšíte?
21: Já na matiku. Já taky.
22: Na tělocvik.
23: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
24: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
25: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
26: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
24: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
27: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to tělo jsou vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
24: Právě revitalizace prostoru před obchodem.

0: obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
1: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
0: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
3: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
2: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
4: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
2: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
5: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
2: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, stálic a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: To musí ještě

0: Dostaneme k tomu přesnému programu. Letos je pátý ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi. A děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozveme. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: Pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, my jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber z Belgie Bon Patat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter, Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bon Patat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit do Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdil jí opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosti v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problém a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivňují

0: majitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi, na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady po tom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejvzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17:30 a zavede návštěvníky návštěvníky.

0: do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že se zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
0: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
2: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
0: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme, a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu, a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskovhamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k ním ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Tak. Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Já jsem to skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy děti a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál.

0: A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
1: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastoupí do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
2: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
3: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
1: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
3: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
4: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
3: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
5: Na matematiku.
6: Jo, a kdo se ještě těší?
7: Já na matiku.
8: Já taky.
9: Na tělocvik.
10: Na matiku.
3: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
11: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
2: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
12: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jatečný a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
11: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
13: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě a založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
11: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
1: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budou moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
11: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
8: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
7: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace ELIA, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
9: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
7: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
10: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
7: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za dva dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky dvě, dnes letos vyhráli tři kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No tak úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně zbrusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel, jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý.

0: používá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
1: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále, ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
2: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
3: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
2: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
3: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
2: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
3: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
2: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
4: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
2: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
3: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
2: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
3: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo.

0: Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
1: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
2: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je Sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
2: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
2: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
1: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
2: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady. Ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil.

0: Byl asi 30 let na hřišti. Tak.
1: Takže za to takhle pamětní mince?
0: No, tak rozdávali mince na 80. No, já jsem to skoro polovinu tady strávil.
1: Tady na tom hřišti.
2: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
3: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
4: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
3: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti natchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
14: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
11: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
13: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
11: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
15: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
11: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
8: Na matematiku.
16: Jo, a kdo se ještě těší?
8: Já na matiku.
17: Já taky.
18: Na tělocvik.
19: Na matiku.
11: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
20: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
14: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
21: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
20: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
22: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupnou debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
20: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
13: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
20: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
17: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
18: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
17: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
19: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
17: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
23: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
17: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3.–4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou. Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou, metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South Haven Open Air do Lomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum, nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problém a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívadež do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.

0: Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanti do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumání

0: Vzdělávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
1: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
0: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
1: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
0: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
0: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše, v terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od trhových svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a v 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupili podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kde se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod širým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o shovívavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukupní debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: Chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a, you know, presented in such a beautiful way. Really, it's really exciting to me, and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další? No,
1: tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl. Jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej, ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic, jo. Žádný světla, jo, prostě žádný kouře, ta příroda prostě vyšla metalově vstříc, jo. Tak to bylo úžasný, z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne, ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžbeta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Mm-hmm. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival South of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: South of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu, ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právem hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tu, kde nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín.

0: My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km, a to pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
1: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani

0: Největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
1: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
2: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
1: Od začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
2: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady po tom všem, čím prošla, stále je.
1: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
2: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel, a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
2: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
2: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
3: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
2: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce, a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
2: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
3: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
2: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 Židů a proto bylo potřeba

0: třeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu a také zvonice a ambity s bohatou malovanou výzdobou. Římovskou zvláštností je unikátní 6 kilometrů dlouhá křížová cesta, lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše, v terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
5: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
4: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jihovýchodním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
3: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
6: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
3: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dní otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: Vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Tradiční abrtámská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
1: V rámci naší abrtámské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
0: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
2: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
3: Takže za to takhle pamětní mince?
2: No, tak rozdávali mince na 80. Já jsem to skoro polovinu tady strávil.
3: Tady na tom hřišti.
4: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
0: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
1: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
0: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
6: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
5: Areál zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
7: Od železničních leteckých papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes zprávu informačních technologií z Plzně.
5: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
6: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
5: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
7: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
5: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
8: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
9: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
10: Zkusila jsem vodní hokej. A líbili se mi tady vlastně všechno.
5: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním galavečerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
12: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
13: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
14: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
11: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
13: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
11: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
15: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšejí, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
11: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
16: Na matematiku.
17: Jo, a kdo se ještě těší?
18: Já na matiku.
19: Já taky.
20: Na tělocvik.
21: Na matiku.
11: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouho plánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
14: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
23: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
22: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
24: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou soukup debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde kolem 25-6 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
22: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
13: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostli hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé skultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct jít tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
22: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Nová expozice Atomuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
18: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
2: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
19: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really, it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
2: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atommuzeu. Například výstava Energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
20: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka odtajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají a určitě to je věc k zamyšlení.
2: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atommuzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit?
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky a bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme stylem, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové. Takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme, necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtrž mračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to jako, úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje, a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu, a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně. Jo? Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme, a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství pro nás starší, a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, to, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako z pravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026 z Bytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějak hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, který my jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Domě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikro audiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce hlavně v dopolední části je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek? Z jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi.
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdilý opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a byly zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko, právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 km. Jeho výstavba trvala 54.

0: měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firm a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechali ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě.

0: Začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
1: Co tady uvnitř je asi největším klenotem, je pochopitelně jako v každém kostele a katedrále ten hlavní oltář, který je opravdu krásný a je vlastně největší chloubou. A hlavní, co je tady největším pokladem, je malá soška plzeňské Madony. To je ze 14. století a je i tak trochu zázrak, že tady potom všem, čím prošla, stále je.
0: Soška pochází z druhé poloviny 14. století, z takzvaného období krásných Madon. Je vytesána z opuky, měří necelých 1,5 metru a patří k nejzácnějším gotickým památkám u nás vůbec.
1: Katedrála má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobyly. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, taky nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
0: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
1: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
0: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
1: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
0: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
0: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
1: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
0: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
1: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
0: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
1: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
0: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
1: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství náboženství k Tóře, což jsou právě takové ty

0: veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tory.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
3: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
4: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buškův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicí, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly drama dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připravené ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
0: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
2: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
0: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
1: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
0: Poje Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Kluci, jedem, vole, jedem!
4: Tradiční abrtamská pouť letos spojila sport, kulturu i historii. Součástí programu bylo mezinárodní fotbalové utkání domácí tělovýchovné jednoty s německým týmem.
5: V rámci naší abrtamské poutě se odehrává mezinárodní utkání mezi našimi hráči tělovýchovné jednoty rukavičkářské závody Abrtamy a německým týmem. Je to v rámci oslav 80 let vzniku našeho fotbalového týmu. V rámci toho jim město Abrtamy darovalo pamětní minci, nejen našim současným hráčům, ale i těm minulým.
4: Pamětní mince se znakem tělovýchovné jednoty převzali ale také trenéři, funkcionáři a další lidé, kteří se během let podíleli na fungování místního sportu.
6: Jsem tady strávil asi 30 let na hřišti.
7: Takže za to takhle pamětní mince?
6: No, tak rozdávali mince na 80. Skoro polovinu tady strávil.
7: Tady na tom hřišti.
8: Bylo to milý, no. Za ty desítky let, co jsem tady vlastně téměř do 60 let hrával aktivně.
4: Oslavy ale nebyly jen o fotbalu. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program, včetně vystoupení místních dětí, hudební produkce a atrakcí pro nejmenší.
5: Naším programem naší poutě je vystoupení dětí základně mateřské školy, hudební vystoupení až do dlouhého večera a ve 15 hodin je mše, poutní mše v našem kostele 14 svatých pomocníků.
4: Právě místní kostel se letos stal dějištěm mimořádné události. V rámci poutní mše si lidé mohli prohlédnout všech 6 sošek, které byly v 90. letech z kostela odcizeny. Poslední 2 z nich se podařilo najít teprve letos ve Francii a vrátit je zpět do České republiky. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Obří planety, zářící slunce, mobilní planetárium a několik tisíc zvídavých dětí. Středisko volného času Radovánek pořádalo v areálu Škodalent už 5. ročník vzdělávací akce Je to tu, která letos návštěvníky vzala na fascinující cestu sluneční soustavou.
9: Tento projekt jsme letos chtěli věnovat nejen veřejnosti, rodinám s dětmi, ale samozřejmě těm našim nejmenším, a to jsou děti z mateřské školy. A protože děti se mají učit vzdělávat, být zvídavý, bádat a zkoumat už od útlého věku, tak jsme si připravili pro ně 30 stanovišť.
0: Zaplnili veškeré aktivity, které Radovánek nabízí.
10: Od železničních, leteckých, papírových modelářů přes chemické pokusy můžeme nabídnout polytechniku, strojky obráběcí. Vedle na měsíci ale potkají moonwalk, tanec, malování na obličej, přírodní vědy, binolupy, pozorování makrosvěta pod lupou. Vedle toho na slunci naopak se podíváme do dálky skrze teleskopy, pozorování slunce přes filtry s hvězdárnou. Chodí nám tady pes a robot přes správu informačních technologií z Plzně.
0: Velkým lákadlem bylo také mobilní planetárium s projekcí pod nafukovací kopulí. Návštěvníci se zde mohli vydat mezi hvězdy a poznávat tajemství vesmíru doslova ze všech stran.
9: Děláme to proto, abychom ukázali, že střediska volného času, domy dětí a mládeže a vůbec ta oblast zájmového vzdělávání umí v tom neformálním vzdělávání skutečně děti nadchnout, podchytit, motivovat, že pro ně dokáže udělat zajímavé programy a nejen pro děti, ale pro rodiče.
0: Dopolední program patřil dětem z mateřských a základních škol z Plzně, Štěnovic, Dobřan a Spáleného Poříčí. Celkem jich dorazilo zhruba 700.
10: Prošli si 15 stanovišti matika, fyzika, chemie, dělali pokusy, zhlédli vzdělávací program na pódiu, zúčastnilo se 17 školek rozdělených do 30 skupin.
0: Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet tematické workshopy nebo sportovní aktivity. Nechyběl ani bohatý kulturní program s vystoupením tanečníků, mažoretek nebo hudebníků.
11: Zkusil jsem jenom zatím tohohle robota a ještě jsem se koukl do těch teleskopů a zatím se mi to všechno líbilo.
12: Moc se mi to tady líbí a viděla jsem tady všechny skoro ty planety, je to tady fakt hezký.
13: Zkusila jsem vodní hokej. A líbily se mi tady vlastně všechno.
0: Vesmírné dobrodružství ve Škodalendu pokračovalo i večer, kdy celá akce vyvrcholila slavnostním gala večerem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
14: Stovky předškoláků se sešly v Lobeském parku, kde na ně čekal magický rituál ve stylu Harryho Pottera i s kouzelným moudrým kloboukem a ředitelem Brumbálem.
15: Jsem ředitel nejvyšší školy kouzel a čar v Radavicích, Albus Brumbál. A přišel jsem mezi vás, abych si vás prohlédl a poslal vás na základní školu kouzel.
16: Harry Potter je velice oblíbený u dětí, má takovou kouzelnou atmosféru a vlastně je zpět s tou školou, kdy Harry Potter taky dostane tu pozvánku a nastoupí vlastně do bradavické školy. Takže je to stejné i s těma předškolákama, že nastupují do té své základní školy a chtěli jsme, aby je to provedlo tím kouzelným momentem.
17: Dneska máme jednu z nejhezčích akcí, co nás za rok čeká. Budeme vyřazovat naše předškoláky, půjdu do základní škol. My už dlouhodobě děláme takovém pohádkovém, řeknu, Harry Potterovském stylu, takže jsme všichni oblečeni, připraveni. No a těšíme se.
14: Děti nejprve nastoupily podle toho, kam chodí do mateřské školky a během ceremoniálu byly zařazeny do jednotlivých kolejí, tedy škol, kde byly na zápisu. Pro mnohé to nebylo jednoduché, možná se i trochu báli, ale nakonec to všichni zvládli.
16: Myslím si, že je to stresující, proto všechny tyhle ty věci okolo se snažíme udělat jako kouzelné, aby to bylo pro něco co jako nejpříjemnější. Já si pamatuju, že jsem byl jako malej, tak jsem určitě trochu jako plakal, protože člověk jako nechtěl, ale nakonec potom člověk na to vzpomíná jako rád.
14: S nápadem přišla ředitelka 54. mateřské školy, kde dělají pro předškoláky vlastní slavnosti, ale chtěla, aby se děti sešly i s kamarády z jiných školek a potkali i budoucí spolužáky.
18: Když jsme vymýšleli, co udělat pro všechny děti z mateřské školy, z mateřských škol na Doubravce, které jdou do školy, tak aby to nebylo rozloučení s předškoláky, protože to je doména mateřských škol a oni si ty slavnosti dělají sami. Tak jsme přišli na to, že by bylo fajn přivítat školáky. Je to pro děti velký den, nervózní z toho nejsou, ale strašně se těšej, protože ve stylu Harryho Pottera, který ho zná každý malý dítě, vlastně i každý dospělák, tak je to pro ně opravdu zážitek.
14: Zážitek to pro děti i rodiče určitě byl. A teď už se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na první třídu. Na co nejvíc?
19: Na matematiku.
20: Jo, a kdo se ještě těší?
21: Já na matiku.
22: Já taky.
23: Na tělocvik.
24: Na matiku.
14: Připomenu, že školní rok letos oficiálně končí v pátek 26. června a ten další startuje v úterý 1. září. Na území městského obvodu Plzeň 4 si ale děti i dospělí do té doby užijí ještě třeba promítání filmu Pod čirým nebem nebo 31. srpna vítání nového školního roku v Habermanově parku. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
25: Masarykova ulice, jedna z hlavních tepen plzeňské Doubravky, vstoupí 29. června do první etapy dlouhoplánované modernizace. Ta bude zaměřena na postupné zkvalitnění dopravní infrastruktury i doubraveckého veřejného prostoru.
26: Já mám velkou radost, že po několika letech zahajujeme rekonstrukci Masarykovy třídy. Já bych jenom rád připomenul, celá ta rekonstrukce se připravuje možná už 15 let. A já vím, že to asi omezí životy našich spoluobčanů. Nicméně bych moc rád požádal o schovývavost, protože je to v podstatě poslední zásadní rekonstrukce ulice, kterou tady u nás na Doubravce potřebujeme.
27: To, co se odehraje v letošním roce, je první etapa mezi Rokycanskou třídou a Těšínskou, což je první úsek v podstatě 200 metrů dlouhý bez křižovatek, řekněme s tím menším dopadem do dopravní situace v rámci celého obvodu, s celkem jednoduchou objízdnou trasou Jateční a Těšínskou. Je pravda, že se týká i veřejné dopravy, nicméně ten opravovaný úsek letos neobsahuje žádnou zastávku, takže ten dopad by tam neměl být tak zásadní.
25: Druhou etapou pak bude rekonstrukce úseku Těšínská a Moravská, kterou má na starost Správa veřejného statku města Plzně, Vodárna Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
28: Masarykova třída je takovým srdcem Doubravky, takže potřebujeme kultivovat a proto, aby jsme mohli ten veřejný prostor zkultivovat, musíme nejprve rekonstruovat, přeložit sítě, založit cyklostezku, celé to těleso vlastně nově nadimenzovat, aby jsme v té další etapě, která začne potom na jaře roku 2027, mohli přidat spoustu stromů, trvalek a také keřů. Já se na to těším, ta celková investice je za zhruba 104 milionů korun a teď ještě vedeme s panem starostou Soukupem debatu o tom, kdo z nás zaplatí vlastně rekonstrukci takzvané tržnice u obchodního domu Centrum a tam je zatím odhad někde 25-26 milionů a o tom se budeme bavit do budoucna.
25: Právě revitalizace prostoru před obchodním domem Centrum by měla v projektu tvořit etapu třetí. V plánu je například vznik moderního městského bulváru a tržnice.
16: A chceme se dostat kvalitní materiály, kvalitní dlažbu, kvalitní mobiliář a zároveň i moderní funkční zeleň. To znamená, ne taková ta klasická zelená rabátka vlastně té posekané trávy, ale naopak stromy a keře a stromy zasázené vlastně s těma stanovištníma podmínkama. To znamená správně zasadit do té země, aby jako prosperovali a opravdu jako vyrostly hodně a dělali tam krásný ten stín. Tím pádem to místo se celé zkultivuje a my navážeme potom městskou tržnicí. Chceme vlastně, aby to místo jako ožilo trošku jako víc i komunitně, že si prostě budu moct tam koupit třeba sezónní zeleninu, zmrzlinu.
25: Poslední a závěrečná etapa zahrnuje úpravu prostoru na konečné zastávce autobusu číslo 16 v Zábělské ulici. Vyrůst by zde měly dobíjecí a odstavné stání pro MHD či nové zázemí pro řidiče, cestující i městskou policii. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
29: Nová expozice Atommuzea s názvem Ozvěny budoucnosti je věnována mikro- a makrokosmu, odkazu vynálezce a vědce Nikoly Tesly a novým energiím.
30: Ten koncept je vlastně o tom, že já jsem přesvědčen, že procházíme jistou, jako společnost prochází jistou transformací a že dostáváme se do budoucnosti, o které těžko málo kdo z nás dokáže předpovědět, jaká bude, ale ta naše verze se týká vlastně více o tom, že moderní věda se propojuje s principy jakoby moderní alchymie, takže ta výstava vás provází jako vývojem světonázoru společnosti od takovéhoto striktně materialistického k kvantové fyzice, k plazmě a k jejím projevům a možná novým zdrojům energie, novým zdrojům elektromagnetismu a podobně.
29: Na slavnostním otevření expozice byli přítomni i kolegové profesora Raka z nadace Elia, která se zabývá výzkumem jevů, které současné modely zatím neumí plně vysvětlit. Od kvantové fyziky po plazmové fenomény.
1: It's a wonderful exhibit, having seen sort of the experiments in the lab put in such a presented in such a beautiful way, really it's really exciting to me and I'm really happy to be here and to see it.
29: Ozvěny budoucnosti není jediná nová expozice v Atom muzeu. Například výstava energie a civilizace, zabývající se využitím a zdroji energie, nebo bohatá expozice minerálů. A další se ještě chystají.
2: Ta čtvrtá koje bude věnována tomu, co se teďka otajňují hlavně speciálně americké archivy, a to je téma Jsme tady sami na této planetě, čili zjednodušeně téma UFO. Ty informace jsou úžasné, co teďka vyplývají, a určitě to je věc k zamyšlení.
29: Ať už vás tady zajímá minulost, nebo se zamýšlíte nad budoucností, či zkoumáte tajemství energie, Atom muzeum má pro každého něco. Navíc se zde pořádají pravidelné přednášky, koncerty a podobné akce. Bližší informace najdete na jejich webových stránkách. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. 3. července startuje festival South of Heaven a právě o něm si budu dnes povídat se svými hosty. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: 3. 4. července startuje South of Heaven. Povězte mi, co tam bude letos za novinky, na co se můžou návštěvníci těšit.
2: Novinky. Budou tam úplně jiný kapely, nežli prostě většinou bývá. Krom dvou, řekněme, staric a zajímavostí, tam máme pro Plzeňáky třeba, tak nám tam vystoupí plzeňská Electric Lady. No, novinky další?
1: No, tak nevím, nakolik je plzeňská Electric Lady, ona je z Anglie nebo tak nějak, ale asi třeba se narodila v Plzni někde jako vy možná, že já nevím. Máme tam určitě spoustu výborných kapel. Je to 18 kapel za 2 dny, co bych možná jako vytáhl, že to máme na krásném místě v přírodě, je to v Lomu bývalém. Zahraniční hosté jsou z Dánska, z Itálie, z Německa a z Belgie.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu přesnému programu. Letos je 5. ročník, jak jsem se od vás dozvěděla. Jak byste zhodnotili ty předchozí ročníky? A bude ten letošní ročník nějak jiný oproti těm předchozím?
1: Tak my to máme postavené hlavně na té hudbě. To je prostě tak, jak když někdo dělá nějaký kulinářský festival, má ho postavený na jídle a my ho máme postavený na hudbě. Takže jiný bude maximálně v nějakém tom postupu, kdy po těch letech se snažíme ten festival zlepšit jak pro kapely, tak pro lidi. Festival děláme hlavně pro kapely a pro lidi a děláme všecko pro to, aby se festival líbil, aby se rádi vraceli.
0: A jak vybíráte ty kapely?
1: To je složitý proces. Kapely vybíráme s tím, že nám samozřejmě chodí nabídky od kapel, strašná spousta z celého světa. Kapely se nabízejí sami české a kapely navíc nabízejí ještě promotéři, kteří zastupují x kapel. A my potom kapely posloucháme a vybíráme tak, aby byl program pestrý a aby to nebylo jednotvárné.
2: Tady bych ale k tomu ještě dodal. Máme takovou specialitku, soutěž pro kapely. Každý rok jsme měli vždycky 2, dnes letos vyhráli 3 kapely a ty my nevybíráme, to necháváme vybírat takový tým lidí, a který se nejvíc líbí, tak vlastně ty potom pozvem. Takže to je taková specialita.
0: To určitě. Kdo to vyhrál v těch minulých ročnících, nebo to je letos novinka?
1: Tak my jsme to zkoušeli na prvním ročníku, potom jsme to nějak se na to jako vykašlali a vlastně letos jsme se k tomu zase vrátili a mělo to obrovský průběh, obrovský zájem fanoušků nebo těch jakoby sledujících naší stránky facebookové, takže jsme z toho byli jako nadšení, že tam ten zájem byl, jak od kapel, tak od lidí, kteří hlasovali.
0: Jaká bývá návštěvnost, ale jakou letos čekáte?
1: Tak to nikdy nevíme, jakou máme čekat návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě bychom potřebovali o něco lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme kapacitně nějak uzavřeni v Lomu, tak to nechceme přehnat, aby se zachoval ten komfort, který ti lidi mají, ten prostor. Takže v podstatě něco je vypovídající předprodej. Ale prostě na všechno čekáme pěknou, protože máme krásné léto, uvidíme a necháme se překvapit. No.
0: Určitě to počasí samozřejmě na festival je potřeba objednat, tak doufám, že jste nějaké pěkné objednali. Kdybyste měli vybrat nějaké ty highlighty, když se vrátím zpátky vlastně k té první otázce, každý z vás, tak co by to bylo?
2: pro mě to byl třeba špičkový, když vystupovali Solar System, byl tak obrovský průtr žmračen, ale tak obrovský, jo, že jsem se snad i bál, že to tam do toho udeří, ale ono, to spojení jejich power metalu s tím deštěm a s těma bleskama, My jsme nepotřebovali k tomu nic. Jo. Žádný světla, jo. Prostě žádný kouře. Ta příroda prostě vyšla metalově vstříc. Jo. Tak to bylo úžasný. Z mýho hlediska teda.
0: Takže možná nepotřebujete sluníčko, ale zase nějaký takovýhle podobný zážitek?
2: No to úplně asi tak taky ne. Ale očekáváme letos tak jako vždycky. My se víceméně toho deště prostě tam nebojíme. To zázemí tam je pro lidi, kam se mají možnost schovat a hrát se hraje i při dešti.
0: Určitě, k těm organizačním věcem se ještě dostaneme, ale zeptám se teda i vás na nějaký ten highlight. Na co pozvat diváky, návštěvníky festivalu?
1: Já bych chtěl pozvat na tu atmosféru, která tam panuje a vlastně myšlenka celého festivalu je o tom, že tam nemáme úplně ty profláklé top kapely, které hrajou všude, ale prostě náš festival je postavený jinak. Uvidíte kapely, které nehrajou na každém festivalu a tím je to určitě hodně zajímavé. Mm-hmm. Není to stereotypní, tak jako jdete na prostě pátek někam, v sobotu někam, za týden a pořád jsou tam stejné kapely. U nás to tak není.
0: A na jaké kapely se teda návštěvníci můžou těšit letos?
1: Tak určitě máme zajímavé kapely ze zahraničí. Jsou tam z Dánska Shatterheart, ze Švýcarska Mind Patrol, z Německa Crystallion, z Itálie Reverber, z Belgie Bombatat. A potom samozřejmě české kapely, které mají spoustu fanoušků, jako jsou Lauter Alžběta a další kapely.
0: A tady k těm organizačním věcem. Vy už jste něco naznačili, ale pojďme si to trošku rozebrat. Tedy tak, když chci jít na váš festival, tak s čím mám počítat?
2: Se zimou.
0: Se zimou.
2: Je to centrální Šumava. My tam, to jsme psali na stránkách, ale tady to řeknu, my tam máme třeba přes den nádherných 45 stupňů na slunci a večer padne 8 hodina a jsou tam krásný minus 3 stupně, jo. Takže vlastně to je, ale to k té Šumavě prostě patří. A ty lidi, kteří tam přijedou, ty naši známí nebo budoucí známí, s tím už počítají, protože na to upozorňujeme a i to se jim zamlouvá. Hlavně ta příroda, jo. A kousíček do míst, kde točila třeba Marie Poledňáková a takovýhle věci. To je prostě vzpomínka na dětství, pro nás starší a plus příjemný je vlastně ještě ten zážitek z toho koncertu, z toho vystoupení.
0: Určitě, to je důležitý zmínit, protože pro spoustu lidí to právě může být překvapení, když třeba přijedou poprvé na festival na Šumavu a vlastně zjistí tohle, co jste naznačoval, že přes den vedro a v podstatě potom v noci až skoro zima, nebo úplně zima.
2: No to je jako když lidi nepočítají s dovolenou v Africe, rovníkový, a tam je plus krásných 70 stupňů přes den a večer minus 15, jo. Hmm. Pokud jste byla v Africe rovníkový.
0: To jsem nebyla, ale je pravda, že já bych to nečekala ani úplně na té Šumavě, takže i pro mě je to jako zajímavé zjištění, že to tam takhle může být, takže jsem ráda, že to zmiňujete. Co se týče dalších organizačních věcí, jak je to třeba s ubytováním? Protože festival se koná 2 dny, když budu chtít zůstat oba 2 dny, tak jak je to s ubytováním?
1: Tak my to máme opět vstřícné pro lidi. Za prvé zdarma veškeré parkování a za druhé zdarma veškeré stanování. Samozřejmě tam to zázemí je, aby si mohli lidi dát snídani, pokud tam budou spát, nebo oběd, prostě jede tam non-stop tohle občerstvení. Pokud se někdo spát v nějakém zděném ubytování, tak si bohužel musí něco najít přes booking nebo něco podobného a objednat si to. Ale jako zpravidla všichni najdou, takže jenom hledat.
0: Uh-huh. Jak je to se vstupenkami? Dají se koupit na místě nebo si je musím koupit dopředu?
2: Obojí.
1: Já teda to řeknu, vstupenky máme předprodej přes náš web southofheavenopenair.com. Jak skončí předprodej, už to půjde koupit pouze na místě, kde je možnost si koupit jak dvoudenní vstupenku, tak jednodenní vstupenku, pokud chcete pátek nebo sobotu. Co máme bonus ještě navíc, jsou děti zdarma do 12 let.
0: Pánové, teda děkuju moc, že jste dorazili k nám do studia pozvat naše diváky na váš festival. Já budu držet palce, aby to počasí vyšlo, i když samozřejmě víme už, jak je to s počasím na Šumavě, ale budu vám držet palce, aby se všechno vydařilo a návštěvníci byli spokojení. Takže jestli máte ještě nějaký vzkaz pro naše diváky, je to vaše.
1: My děkujeme za krásné povídání a bych rád teda pozval vás všechny, kteří máte rádi rockovou metalovou hudbu. Přijďte se podívat na festival Sound of Heaven Open Air do Zlomu ve Zbytinách u Prachatic. Je to dvoudenní festival, máme tam line-up zahraniční a domácí. Z domácích můžete vidět třeba Alžbětu Lauter, ze zahraničních třeba Reverber z Itálie, Bombatat a z Belgie a tak. Teď jsem se zapovídal, ale chtěl bych vás teda pozvat, přijďte se podívat.
2: Sound of Heaven 2026, Zbytiny.
0: Uvidíme se tam. Pánové, díky moc za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se pro tuhle chvíli loučím.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. 100 let od uvedení do provozu slaví jedna z nejvýznamnějších technických památek Plzně. Puech Šabalova filtrace na Homolce patřila ve své době ke špičce evropského vodárenství.
1: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Puech Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
2: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
1: Ve své době představovala Puech Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
3: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
1: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
2: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další vlastně doprovodné akce, přednášky a ještě máme připravenou takovou třešničku na dortu, ještě chytání ryb s Matějem Houškou, který je pro tento rok naší tváří a byl vlastně i na dně otevřených dveří.
1: Tento objekt slouží jako sádky od roku 2013. Cesta k něm ale nebyla jednoduchá, budova totiž předtím léta chátrala. Filtrace tu přitom přestala fungovat už v roce 1997.
3: A vodárna i město vlastně přemýšlelo, co s těma budovama dál. Bylo velké štěstí, že se nezbouraly. Ty myšlenky byly různé. Mohlo tady být wellness centrum nebo muzeum veteránů, auta. To všechno ne, ale nakonec se našlo tohle využití, že vlastně jsou tady dneska sádky, rybí sádky. Což je úplně optimální, geniální, protože ta voda pořád proudí do Šabalu a pořád stéká v kaskádách.
1: Stoleté jubileum přichází ve chvíli, kdy město připravuje rozsáhlou rekonstrukci objektu. Oprava za zhruba 180 milionů korun má zachovat historickou podobu stavby a prodloužit její životnost o další desetiletí.
2: Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu, takže proto i ty poslední možnosti těch prohlídek během léta.
1: Puech Šabalova filtrace tak i po 100 letech připomíná dobu, kdy byla Plzeň jedním z center moderního vodárenství. Díky chystané obnově navíc zůstane tento světově unikátní technický skvost zachován i pro budoucí generace. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Filmové projekce, debaty s tvůrci či hudební program. Právě tak vypadal 11. ročník Marienbad Film Festivalu, jenž do Mariánských Lázní přilákal filmové fanoušky z nejrůznějších koutů Česka i zahraničí.
4: Mariánské Lázně se po roce opět staly centrem experimentálního filmu. Od 11. do 15. června zde proběhl další ročník Marienbad Film Festivalu, který už 11 let dává prostor dílům, jež se na plátnech objevují jen zřídka.
5: Tak on pro nás je každý ten rok opravdu výjimečný, protože vždycky jsou to nové filmy, vždycky jsou to nové také nápady, co prezentovat a jak na festivalu. Ale je to vlastně takové objevování Mariánských Lázní filmem.
4: Pod titulem letošního ročníku bylo heslo Film pro všechny. To se sebou kromě individuálního zamyšlení nad tím, jestli je film skutečně pro všechny, přineslo také osobitou festivalovou znělku, která vznikala ve spolupráci s uměleckým kolektivem Prádelna.
6: Jsme se zamýšleli i nad tím, jak vlastně zapojit třeba nějaké hlasy jako minority nebo někoho, kdo třeba ten hlas v té společnosti nemá. A jsem hodně rád za to, že znělku festivalu vlastně dělalo kolektiv Prádelna a oni vlastně udělali tak, jako zpracovali to téma a vlastně se tam na tu otázku ptají, jestli je film skutečně pro všechny a jestli to není jenom nějaká póza, vlastně i to téma, kterými jsme takhle jako nastavili.
4: Festival pravidelně propojují také večery nabité hudebními performancemi. V Kromě Chopin tak vystoupily výrazné osobnosti české klubové scény, v klubu Na dvorku zase hardkorové uskupení Intro či legendární pražská kapela Kill the Dandies. Vedle tradiční festivalové sekce Fórum Marienbad, kam spadá soutěž audiovizuálních esejí a hlavní soutěž o cenu Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film, dostal poprvé prostor také mladý projekt Mikrofest.
7: Jedná se vlastně o festival filmů, kterým by někdo třeba nemusel ani říkat filmy, protože to vlastně může být jakékoliv video nebo jako mikroaudiovizuální dílo, které někdo vnímá jako, že má duši a chce ho ukázat ostatním, ale nemá pro něj nutně místo jinde. Nejde tam o to třeba sdělit nějakou jako šílenou myšlenku, ale spíš to prostě vzniká tak nějak jako spontánně tady a teď.
8: My jsme vytvořili takové dvě sekce, protože jsme dostali dvouhodinové okno, tak jsme to sestavili, vlastně jsou tady nějaké filmy úplně z Brusunové, které byly vytvořené speciálně tady na Marienbad.
4: Marienbad Film Festival tak opět potvrdil, že experimentální a nové audiovizuální přístupy mají své publikum i výjimečné místo na kulturní scéně. Z Mariánských lázní pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Na dni integrovaného záchranného systému v Olešné na Frýdecko-Místecku se představili hasiči, policisté i záchranáři a svou spolupráci prezentovali mimo jiné dynamickou ukázkou přímo na vodní ploše. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout jejich nejmodernější techniku.
9: Přehrada Olešná byla jeden den v obležení nejmodernější záchranářské techniky. Den IZS přilákal tisíce lidí a nabídl velmi zajímavý program.
10: Dneska tady prezentujeme veřejnosti bezpečnost jako takovou ve městě. Jsou tady všechny základní složky integrovaného záchranného systému, mezi které patří zdravotnická záchranná služba, policie České republiky a hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní. A jsou tady i ostatní subjekty, které se podílejí na bezpečnosti ve městě.
11: Co je hlavním cílem akce?
10: Hlavním cílem akce, hlavně v dopolední části, je edukace, to znamená činnost pro děti. Jsou tady pozvané školy, střední, základní, tak aby děti si tady osvojili některé záchranářské praktiky a aby samozřejmě tím, že začíná léto, tak aby si dali na sebe sami pozor.
11: Co patří k těm vrcholům toho programu?
10: Vrchol programu budou určitě dynamické ukázky, které budou probíhat jak na vodní ploše tady v Olešné, tak i samozřejmě dopravní nehoda s vyproštěním osob anebo zadržení nebezpečného pachatele.
11: Je to cílené i na to, abyste získali nové zaměstnance právě tady do těch bezpečnostních složek?
10: Ano, přesně tak. Mimo samozřejmě tu edukativní část můžete vidět i prezentační stánky, které tady jsou právě pro lidi, kteří se třeba rozhodují, že by tuto profesi mohli dále provádět.
9: Den IZS ve Frýdku-Místku je jednou z největších akcí tohoto zaměření v našem kraji.
12: Je to úžasná prezentace integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a myslím si, že vlastně třešničku na dortu je dneska přísaha nových policistů, kteří se stanou součástí krajského ředitelství policie České republiky a budou sloužit v Moravskoslezském kraji. Je celkem 60 a jsem rád, že se nábor policií daří a přeji jim hodně štěstí ve službě.
11: Jak jste spokojen s úrovní těchto složek, ze jejich prací, s tím, jak fungují a s tou spoluprací mezi nimi?
12: Víte, ono se říká, že vždycky je co zlepšovat. Já jsem spokojen velmi. Myslím si, že můžeme být všichni právě hrdí na složky integrovaného záchranného systému, jak profesionální práci odvádějí a je to vidět v denním životě na těch ulicích každý den.
11: Někde jsem tady zaslechl, že ve srovnání s jinými zeměmi, se Slovenskem, s Polskem, to vybavení našich složek je na perfektní úrovni, tak jak to je?
12: Je to skutečně tak a my jako Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu pravidelně přispíváme na dovybavení jednotek, prvosledových jednotek. Teď jsme naposledy kupovali medivaky na vlastně takové ty urgentní zásahy při zástavách srdce a myslím si, že to k tomu patří a jejich vybavenost je v součástí naší bezpečnosti.
9: Ať už děti a mládež v dopoledních hodinách, tak i veřejnost v těch odpoledních obdivovali práci našich bezpečnostních složek.
13: My jsme tady ze střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb, takže děcka se přišli podívat na celý program dopolední tady.
11: Jak se vám to líbí, co děcka nejvíce baví?
13: No určitě zvířata, ten zásah vlastně těch policistů, psovodů, tak to se jim líbilo úplně nejvíc.
11: Myslíte si, že je to fajn, aby se děti seznámily s tou prací integrovaných složek?
13: Určitě, je to inspirativní a máme i maturanty, takže třeba se k ním přidají.
14: Přišel jsem se podívat tady na složky IZS, na jejich techniku a na dynamické zásahy.
11: Co jste viděl, co jste si vyzkoušel a jak si to užíváte?
14: Užívám si to hodně, protože ta policie, nebo ty zásahy té policie jsou velmi, velmi zajímavé a určitě je to velmi prospěšná činnost vůči nám jako lidem, takže je to velmi zajímavé.
15: Líbilo se mi jak hasičský oblek.
11: A co jste ještě vyzkoušeli?
15: Se podívat na velké nůžky, válec a potom jsme se ještě zkusili evakuační zavazadla.
9: Děti se také zapojily do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.
0: Nejen projektantům, stavitelům a manažerům, ale především obyvatelům obcí mezi Holešovem a Zlínem se po dlouhých 18 letech konečně ulevilo. Byl tam totiž definitivně oficiálně zahájen provoz na dalším úseku dálnice D49, kam se přesunul významný objem tranzitní dopravy.
16: Ředitelství silnic a dálnic minulý týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín-Frišták ve Zlínském kraji. Nyní je tak v provozu celý 18-kilometrový úsek této dálnice. Přestože se na stavbě začalo pracovat už v roce 2008, brzdili opakovaný odpor a neustálé procesní napadání ze strany ekologických aktivistů. Reálně se tak na stavbě začalo pracovat až v roce 2021 a stala se tak pomyslným symbolem komplikovanosti výstavby dálniční sítě v České republice.
17: Za mě z hlediska ekologického skutečně nepřináší jakékoliv problémy, nezasahujeme žádné CHKO, žádné přírodní památky. Když si vezmete všechny starosty v okolí, až se tady s kýmkoliv pobavíte, tak všichni tuto dálnici chtějí. Tak jako mě skutečně nenapadá jediný důvod, proč vlastně této dálnici brání, protože tato dálnice skutečně obrovským způsobem pomáhá v této oblasti a to, že to tady tak dlouhodobě blokovali, tak akorát způsobili to, že ta tranzitní doprava projížděla tudy nemá a zde řada různých nehod, problémů a všeho možného a ohrožujeme zdraví obyvatel.
16: Připraveny už jsou další etapy stavby dálnice, která má ulevit obcím na Valašsku od tranzitní kamionové dopravy. Za 3 roky se má začít stavět úsek z Frištáku do Lípy a do konce roku 2036 by měla být hotová celá stavba, která bude pokračovat přes Vizovice a Horní Lideč až na hranice se Slovenskem. Cílem je nejen vymístit tranzit ze Zlína a malých obcí po cestě na Slovensko, ale také zlepšit dopravní obslužnost regionu.
18: D49 nemá pomáhat jenom Holešovsku, nemá pomáhat jenom Frištáku, ale je to velká pomoc i pro samotný Zlín. My musíme teď rychle dobudovat i ten dálniční přívaděž do Zlína a samozřejmě pokračovat s dálnicí minimálně do Lípy v co nejkratším možném termínu. A teprve potom bude ten efekt toho zaokruhování samotného Zlína Holešovska úplně kompletně funkční. No a samozřejmě potřebujeme s dálnicí pokračovat až k hranicím na Slovensko právě proto, že máme část kraje, která má na dálnici až 70 km a to, pokud chceme dneska rozvíjet území, rozvíjet firmy, tak 70 km k dálnici je prostě dneska absolutně nevhodné pro budoucí rozvoj.
16: Druhý úsek dálnice D49 měří 7,5 kilometru. Jeho výstavba trvala 54 měsíců a stála včetně inflace zhruba 9,5 miliardy korun. V tomto úseku je instalováno necelé 3 kilometry protihlukových bariér. Na hranice se Slovenskem zbývá v 7 etapách dostavět zhruba 42 kilometrů.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Krásný den. Někdy není potřeba cestovat stovky kilometrů, abychom objevili něco výjimečného. Stačí se vydat za nejbližší zatáčku, do vedlejšího města nebo do kraje, který jsme dosud jen míjeli. Vítejte u pořadu Putování v regionech, kde společně objevujeme zajímavá místa, příběhy i tradice napříč Českou republikou. Většina hradů a zámků má v pondělí zavřeno. Na českém Šternberku ale během letních prázdnin platí výjimka. Jeden z nejstarších a nejnavštěvovanějších hradů v Česku otevírá své brány návštěvníkům i v tento tradiční zavírací den. Rodové sídlo Šternberků, které se tyčí nad řekou Sázavou a bývá přezdíváno Perla Posázaví, nabídne prohlídky každé prázdninové pondělí od 10 do 16 hodin. Otevřena bude také vyhlídková věž, známá jako Hladomorna, a na malé návštěvníky čekají speciální pracovní listy, které jim zpestří prohlídku. Pokud tedy hledáte tip na prázdninový výlet, český Šternberk vás rád přivítá i v pondělí. Když se řekne Zlín, většině lidí se vybaví jméno Tomáše Bati. Právě s legendárním podnikatelem je neodmyslitelně spjata i Baťova vila, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury ve městě. Vila byla postavena ve 30. letech minulého století a stala se domovem Tomáše Bati i jeho rodiny. Na první pohled zaujme svou střídmostí a funkčností, které dokonale odrážejí Baťovu životní filozofii. Nejde o okázalé sídlo průmyslníka, ale o promyšlený dům, v němž se snoubí moderní architektura s praktičností. My se teď podíváme do míst, kde se psala historie jedné z nejúspěšnějších českých firem a kde vznikaly myšlenky, které ovlivnily podobu Zlína i podnikání daleko za hranicemi České republiky.
1: Baťova vila se začala stavět v roce 1909 a dokončena byla o dva roky později. Jak napovídá samotný název, nechal ji postavit světoznámý podnikatel a zakladatel Baťových obuvnických závodů Tomáš Baťa, který chtěl pro sebe a svou rodinu vybudovat příjemné sídlo, kde by mohl odpočívat a současně stále vidět na svou továrnu. Vila byla navržena vizovickým stavitelem Františkem Novákem a dokončena architektem Janem Kotěrou. Dům byl na svou dobu velice prostý. Byl tvořen prostorným obývacím pokojem, knihovnou, jídelnou, zimní zahradou a pověstnou šéfovou kanceláří. Interiér vily dnes zdobí celá řada architektonických a výtvarně řemeslných skvostů. Po roce 1989 byla vila navrácena Tomáši Baťovi juniorovi, který rozhodl o její rekonstrukci do původního stavu. Současně ji nabídl jako prostor pro kanceláře nadace Tomáše Bati, která objekt využívá jako místo pro konání svých vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
0: Chrudim bude na začátku prázdnin opět patřit loutkám. Od 30. června do 6. července se zde uskuteční už 75. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, nejvýznamnější přehlídky amatérského loutkového divadla v České republice. Návštěvníci se mohou těšit na desítky představení pro děti i dospělé, tvůrčí dílny, koncerty, výstavy nebo promítání loutkových filmů. Chybět nebude ani oblíbený pouliční festival s lampionovým průvodem a obřími svítícími loutkami, který oživí centrum města. Program vyvrcholí koncertem Michala Hrůzy. Plzeň je známá především jako město piva, ale její panorama utvářejí také dvě výjimečné stavby, které patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám v České republice. Na jedné straně je to gotická katedrála svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v zemi. Na straně druhé velká synagoga, která je po budapeštské druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Obě stavby připomínají bohatou historii města i soužití různých kultur a náboženství.
2: Farní kostel a od roku 1993 zároveň katedrála plzeňského biskupa byla vybudována během 14. a 15. století. Založil ji zřejmě řád německých rytířů, kteří se stali plzeňskými faráři v roce 1342. V průčelí katedrály svatého Bartoloměje měly stát původně dvě věže, ale realizována byla pouze věž severní.
3: Opravdu jedna věž chybí, měla mít původně dvě, jenomže problém je v tom, že do té stavby zasáhly husitské války.
2: Od začátku začátku stavby do jejího dokončení tak uplynulo celé století. A to se podepsalo i do podoby katedrály. Od souměrného průčelí se opustilo.
3: Co tady uvnitř je asi nejvíc?

0: Má za sebou hlavně tedy husitské války, které ovšem tolik nepoznamenaly, protože husité Plzeň nakonec nedobili. Komu se ale povedlo Plzeň dobít, tak byly protestantská vojska během 30leté války. A to problém byl, protože právě protestantští vojáci v podstatě první věc, co udělali, bylo, že vyplenili kostel a co šlo, tak buď to spálili nebo ukradli. Proto je zázrak, že tady ta soška je, protože předtím, než protestanty do Plzně vtrhli, tak ji nikdo, nevíme kdo, odnesl a díky tomu tady stále je.
1: Na kruchtě, dalo by se říci i na kůru, si mohou návštěvníci všimnout velkých varhan. Zhotovené byly roku 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze.
0: Co je krásné a co je nejlepší právě přes den, tak jsou třeba ta vitrážová okna, na kterých je docela i dobře poznat, kdo je sem daroval, protože vždycky na jeho úpatí je to napsáno. Jinak určitě stojí za to, ale všechny sochy a všechny postranní oltáře právě během té rekonstrukce, všechno tady prošlo velkou opravou, takže všecko stojí za vidění.
1: Po 200 letech od začátku stavby kostela došlo k požáru. Původní stanová střecha schořela a celá se zřítila. Právě v té době dostala katedrála střechu sedlovou. Další požár přišel v roce 1835, konkrétně 6. února, kdy uhodil do věže blesk.
0: Ten druhý požár je poměrně důležitý, to byl požár jenom věže a právě po tom požáru získala věž svoji současnou střechu a vlastně kvůli tomu požáru máme tady v Plzni i nejvyšší kostelní věž v České republice.
1: V letech 2018 až 2021 se odehrála největší rekonstrukce plzeňské katedrály svatého Bartoloměje za posledních 100 let. Znovu otevřena byla na začátku června 2021.
2: Komentované prohlídky katedrály se konají dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Nabízíme dva prohlídkové okruhy. První začíná ve 4 hodiny a návštěvníky provede právě po interiéru katedrály. Druhý potom začíná v 17.30 a zavede návštěvníky do podkroví, kde se dozví něco o stavbě katedrály, o historii zvonů a zavede je i na plzeňskou věž.
1: V podkroví jsou k vidění panely připomínající stavební vývoj kostela. Největším klenotem je ale krov ze 16. století.
0: A mimo jiné se tady můžou návštěvníci podívat na tyhle ty podivně trčící kameny ze zdi, kterým se říká šmorce a je to právě pozůstatek toho, kde se měla ta druhá věž napojovat. Takže kdyby to vyšlo, tak tady někde by začínala zeď té druhé věže.
1: A v podkroví, kam může maximálně 10 lidí, se ukrývá i jedna rarita.
0: Oni v 16. století měli perfektní nápad, že sem zasadí do zdiva kámen s letopočtem, kdy k těm opravám po požáru docházelo. Nápad jistě dobrý, jenomže podcenili to, že ty dělníci tehdy neuměli číst. Čili oni ten úkol splnili, kámen zasadili, jenomže s letopočtem hlavou dolů. Údajně na to přišli, až když měli hotové asi 3 vrstvy nad tím, takže už to nechtěli přestavovat. Takže alespoň máme tedy to štěstí, že není tím nápisem dovnitř a můžeme vidět ten letopočet, byť teda z hůru nohama.
2: Katedrála jako taková je samozřejmě přístupná každý den, ať už v rámci bohoslužeb nebo v rámci jenom prohlídky, která je nekomentovaná. A na plzeňskou věž se můžete celoročně vypravit také každý den. Musíte jenom překonat 299 schodů, ale výhled ze zhora opravdu stojí za to.
1: Z věže katedrály uvidíte na další mimořádné místo, které při prozkoumávání západočeské metropole nezapomeňte navštívit. Jeho adresa je sady 35. 11.
0: Jsme ve velké plzeňské synagoze, což je místo, které je velice unikátní už vlastně samo sebou, protože se jedná o jednu z největších synagog vůbec na světě. A tímhle, jak je velká, jak je zdobná a obecně jaký význam má, tak se dá říct, že se snad jedná možná i o nejvýznamnější památku vůbec západních Čech. Tahle ta synagoga je z roku 1893 a je v podstatě dobrým dokladem toho, jak velká a jak bohatá taky ta židovská komunita tady v Plzni byla, protože před druhou světovou válkou tady v Plzni žilo okolo 3000 židů a proto bylo potřeba taky mít dostatečně reprezentativní a velké místo pro vlastně jejich účely.
1: Za druhé světové války nesloužila synagoga k náboženským účelům, ale jako sklad zabaveného židovského majetku a později jako dílna na opravy uniforem německých vojáků. Také věže využívali nacisté jako strategické opevněné body své posádky, což budovu zachránilo od úplného zničení.
0: K vidění je tady hlavně interiér sám o sobě, protože synagoga prošla svojí rekonstrukcí také, byla otevřena v dubnu minulého roku, takže samotná výzdoba stojí za to, ale jsou tu vystavené například i části nebo příslušenství k Tóře, což jsou právě takové ty veliké poklady, mezi které patří třeba to známé ukazovátko, které se používá právě pro čtení Tóry.
1: Návštěvníci se do velké synagogy mohou podívat vždy od neděle do čtvrtka a nechybí ani komentované prohlídky.
2: Prohlídky se konají vždy v pondělí, ve středu a v neděli. Vstupenky jak do katedrály, tak do velké synagogy je možné zakoupit u nás v infocentru, přímo na místě, anebo online přes plzeňskou vstupenku. Veškeré informace, kdy, v kolik a jak, najdete na webu visitplzeň.eu.
1: Název první komentované prohlídky je Velká synagoga s rabínským domem. Druhou pak najdete pod označením Velká synagoga s návštěvou věže.

0: Je. Pro televizi ZAK připravila Taťána Krchovová.
1: Hrad Bouzov patří k nejpohádkovějším hradům v České republice. Na konci června ale nabídne návštěvníkům zážitek, který běžné prohlídky nenabízejí. Poprvé se zde uskuteční netradiční akce nazvaná Toulky hradem Bouzov. Dne 30. června budou moci návštěvníci od 17 do 20:30 hodin procházet hradními interiéry vlastním tempem, zastavit se tam, kde je něco zaujme a nahlédnout i do některých prostor, které nejsou běžně přístupné. Místo klasické výkladu budou na místě připraveni průvodci, kteří zodpoví zvídavé otázky a pomohou odhalit zajímavosti z historie hradu. Jižní Čechy nejsou jen krajem rybníků a historických měst. Najdeme tu i místa, kde se na poměrně malém území potkává krásná příroda, historie i duchovní tradice. Právě do okolí obce Doudleby se teď vydáme. Naše cesta povede malebným údolím řeky Malše, která patří k nejkrásnějším koutům regionu. Navštívíme také známý poutní areál v Římově, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách. A zastavíme se u tvrze Tichá, která připomíná dávnou historii zdejšího kraje. Čeká nás putování krajinou, kde se mezi lesy, loukami a historickými památkami ukrývají příběhy staré stovky let.
2: Doudleby leží v meandru Malše asi 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Jsou centrem národopisné oblasti Doudlebska. Mnohé z folklorních tradic jsou stále živé a o jejich udržení pečuje jak řada obyvatel obce a okolí, tak místní národopisný soubor Doudleban. V obci se tradičně pořádá vyhlášený masopust, velikonoční řechtání a dožínky. A protože jsou Doudleby centrem výrazné národopisné oblasti, najdeme tu i v přidružených levobřežních Straňanech řadu typických lidových zemědělských usedlostí. Za prohlídku stojí kostel svatého Vincence, odkud si můžete dopřát krásné výhledy do údolí Malše. Historie Římova sice sahá až do 10. století, proslavilo jej ale teprve vybudování barokního poutního areálu ve druhé polovině 17. století. Poutní kostel svatého Ducha doplňuje loretánská kaple, věrně napodobující svatyni v italském Loretu.

0: lemovaná 25 kapličkami. Její trasa prochází Římovem a zavede vás až ke břehům řeky Malše. V terénu je pak vyznačená jako naučná stezka. Zřícenina hradu Pořešína se nachází na ostrohu levého břehu řeky Malše. Dnes představuje nejvýznamnější šlechtické sídlo mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Ještě před 15 lety byste ho však hledali velmi obtížně. Byl jen zasutou zříceninou uprostřed vzrostlého lesa. Teprve díky nadšení mnoha dobrovolníků získal hrad znovu svou nezaměnitelnou podobu.
1: Především se soustředujeme na středověké stavitelství, takže tady může návštěvník najít třeba středověkou kuchyni, kovárnu a hrnčírnu, no a hlavně muzeum, ve kterém je opravdu přehršel exponátů za 15 let archeologických výzkumů.
0: Malebnou zříceninu gotické tvrze Tichá najdeme u rybníka na jeho východním cípu, dnes už téměř pusté výsky Tichá. Velká věž s hrážděným obytným patrem a dlátkovou střechou pokrytou dřevěným šindelem je jediná svého druhu v České republice. Obklopená je základy původních hradeb a branskou věží a tvoří dominantu celého areálu s objekty muzea a krčmy u čápa. Buskův hamr se nachází zhruba kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na Kostní Moučku. Hamr je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem Kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou.
2: Pokud hledáte tip na zajímavý rodinný výlet, poznamenejte si datum 29. června. Schwarzenberský špitál v Lišově, který letos slaví 350 let od svého založení, totiž připravil netradiční program plný zábavy i objevování. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní hru s prvky únikovky, hledání indicií, odemykání tajemných truhlic nebo ovládání historického tesařského jeřábu. Chybět nebudou ani originální dřevěné hry a příjemné zázemí barokní zahrady, ideální třeba pro rodinný piknik. Pokud vás láká spojení historie, dobrodružství a odpočinku, Lišov by vám rozhodně neměl uniknout. Hřbitovy nejsou jen místem posledního odpočinku. Často jsou také kronikou města a připomínkou osudu lidí, kteří utvářeli jeho historii. Právě takovým místem je nový židovský hřbitov v Uherském Brodě. Tento pietní areál připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, která po staletí patřila k významné součásti života města. Návštěvníci zde mohou obdivovat řadu cenných náhrobků, ale také se seznámit s příběhy rodin a osobností, jejichž osudy poznamenaly dramatické události 20. století.
3: Východně od historického jádra města se v Uherském Brodě nachází nový židovský hřbitov s obřadní síní. Tato jediná celistvá památka vypovídá o historii zdejší židovské komunity. Na území hřbitova je umístěno 1085 náhrobních kamenů, z nichž asi stovka sem byla přemístěna po skončení druhé světové války ze zničeného starého židovského hřbitova. Náhrobky jsou vyrobeny ze žuly, mramoru a pískovce, často s cennou výzdobou a hebrejskými, německými a českými nápisy. Interiér obřadní síně z roku 1906 pokrývají pamětní desky se jmény obětí holokaustu, odhalené v roce 1948.
2: Dnešní putování je u konce, ale inspirace na další výlety zůstává. Ať už vás zaujala historie, příroda nebo zajímavé akce, věřím, že si některé z navštívených míst najdou cestu i do vašich plánů. Děkuji za společnost a těším se na viděnou příště u pořadu Putování v regionech.

0: Už celé století stojí v areálu plzeňské vodárny na Homolce unikátní technická stavba, jejíž prostory dnes slouží jako rybí sádky. Poje Šabalova filtrace byla uvedena do provozu 21. června 1926 a ve své době radikálně zlepšila kvalitu pitné vody. Podle odborníků jde navíc o vůbec poslední dochovaný systém svého druhu na světě.
1: Troufnu si říct, že jako jediná vodárna v České republice máme tento světový unikát, který přesně v tuto dobu v tento den slaví 100 let a jsme za to moc rádi.
0: Ve své době představovala Poje Šabalova filtrace špičkovou evropskou technologii a její spuštění bylo velkou událostí.
2: Znamenalo to, co se týká vlastně pitné vody, obrovskou věc, protože koncem 19. století průmyslová revoluce v Plzni, do Plzně přichází stovky, tisíce lidí a ty všichni potřebují pitnou vodu. A tak se hledal se způsob, jak tu pitnou vodu zajistit. Vodárna v té podobě tehdy už nestačila tenhle požadavek zajistit a proto přichází úpravna vody, které dneska říkáme Šabal.
0: Oslavy z tého výročí odstartovaly už na Světový den vody, kdy vodárna vůbec poprvé v historii otevřela sádky veřejnosti. Tím ale kulatiny nekončí. Podnik už teď chystá další akce.
1: Během léta máme připraveny ještě unikátní exkurze, kdy vlastně návštěvníci mají za úplného provozu poslední možnost se podívat vlastně do prostor. S panem Silovským jsme připravili jenom exkurze určené právě ke stoletům sádek. Na podzim máme připravenou výstavu ke stoletům, která bude tady na Slovanech a budou probíhat ještě další.